nečekané události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. října. Tento den roku 1883 se na cesty poprvé vydal vlak zvaný Orient Express. O 12 let později se narodil legendární americký herec éry němého filmu Buster Keaton. Zemřel 1. února 1966. Ročník 1959 je anglický hudebník Chris Love, polovina Pet Shop Boys. Roku 1906 se narodil český herec Ladislav Pešek, zemřel v 86. v Praze. Další herec, držitel Oscara, Američan Charlton Heston, spatřil světlo světa roku 1924. Ročník 1961 je na Kubě narozený americký zpěvák, držitel ceny Grammy John Secada. Roku 1937 se narodila britská spisovatelka romantických bestsellerů Jackie Collins. O 9 roku mladší je tento den narozená americká herečka, držitelka Oscara Susan Sarandon. Ročník 1980 je český fotbalový reprezentant Tomáš Rosický. O 4 roky později přišla na svět Katina z ruské dívčí skupiny Tatu. 4. říjnový den roku 1970 zemřela v Los Angeles na předávkování heroinem legendární zpěvačka Janis Joplin. Bylo jí 27 let.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslává.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,0

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Chtěl jsem jenom říct, že už nehledám to, co je zbytečný. Nechám vítr vát, nechám plynout dál to, co plynout má. Ale dokud budu tady, tak se budu dál hnát. Přes všechny ty nástrahy hrdě dál stát jako voják v poli. Pochopil jsem dávno, že nejsem sám, ani ty, ani já, všechno má svoji roli. Když se řídíme dolů a padáme tmou a nevíme, kde jsme, tak je to jen součást. Všechno to za

0: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
1: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. října. Tento den roku 1883 se na cesty poprvé vydal vlak zvaný Orient Express. O 12 let později se narodil legendární americký herec éry němého filmu Buster Keaton. Zemřel 1. února 1966. Ročník 1959 je anglický hudebník Chris Love, polovina Pet Shop Boys. Roku 1906 se narodil český herec Ladislav Pešek, zemřel v 86. v Praze. Další herec, držitel Oscara, Američan Charlton Heston, spatřil světlo světa roku 1924. Ročník 1961 je na Kubě narozený americký zpěvák, držitel ceny Grammy John Secada. Roku 1937 se narodila britská spisovatelka romantických bestsellerů Jackie Collins. O 9 roku mladší je tento den narozená americká herečka, držitelka Oscara Susan Sarandon. Ročník 1980 je český fotbalový reprezentant Tomáš Rosický. O 4 roky později přišla na svět Katina z ruské dívčí skupiny Tatu. 4. říjnový den roku 1970 zemřela v Los Angeles na předávkování heroinem legendární zpěvačka Janis Joplin. Bylo jí 27 let.
1: Relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od západu bude oblačnost naopak přibývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí 19 a 22 stupňů. Krásné dobré dopoledne všem na vlnách Relax Rádia. Startujeme nedělní vysílání a nejsme na to sami. Můžete se těšit třeba na Imagine Dragons, Ed Sheerana, Beyoncé a nebo třeba na skupinu Train.

0: Ed Sheeran na rádiu Relax, jeden z nejposlouchanějších a nejpopulárnějších britských umělců současnosti. A někdo si může říct, že to je trošku podivín, protože když se na Ed Sheerana podíváte, tak tam na jeho těle najdete desítky a desítky pestrobarevných tetování. Z nich mnoha vypadají třeba takové, si řeknete, to kreslilo třeba nějaké dítě, nebo někdo neúplně bystré mysli. Ed Sheeran si třeba nechal vytetovat láhev kečupu značky Heinz. To bych třeba ještě pochopil, protože jeden z mých kamarádů, tak ten má vytetovanou prostě značku piva, protože jsme v Česku, kde jinde, že jo? By tohleto na světě bylo možné, ale jedno tetování Eda Sheerana je vlastně kostra lva a tady to tetování má na hrudi. Není to ale jediná zajímavost, co má Ed Sheeran ve svém hledáčku. Ed Sheeran v Suffolku si postupně koupil jeden dům, potom několik domů a pozemku a vznikla z toho taková malá vesnička, kterou sám Ed Sheeran vlastní a někdo ji v Británii přezdívají Sheeranville, tedy v překladu Sheeranová vesnice. A v téhleté vesničce tak má Ed Sheeran i vlastní hospodu, nebo dokonce vlastní kapli. A to není jediná zajímavost, nebo mám tady ještě pár dalších. A to třeba, že v roce 2015 tak se Ed Sheeran rozhodl zbavit mobilního telefonu a delší dobu fungoval zcela bez něj odstřihnutý od telefonování, SMSek, e-mailů, sociálních sítí a tady toho všeho. Já si myslím, že by to prospělo spoustě z nás, že to může být i inspirací pro některé z nás. No a na závěr poslední zajímavost, když byl Ed Sheeran ještě mladý a nemohl si dovolit ubytování v Londýně, když cestoval na své koncerty, tak to řešil tak, že prostě nocoval na černo v parcích nebo v metru. Ed Sheeran, velmi zajímavá osobnost britské scény, velmi diskutovaná osobnost a my se posouváme dál v muzice a tentokrát za Beyoncé.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

Mám tu pozvánku pro všechny muzikálové nadšence, a to na pátek 23. října do kina Sokol, kde v 19 hodin proběhne muzikálový koktejl. Jedinečná show nabídne do to nejlepší z českých muzikálů i ze zahraničních muzikálů, hudebních filmů, seriálů v podání zpěváků z české muzikálové scény. Zazní písničky třeba z Mamma Mia, Fantoma opery, Rebelů, Hříšného tance a spousty dalších. A co je nejlepší, tak vstupenky na tenhle muzikálový koktejl si můžete vyhrát už příští týden u nás na Relaxu.

0: není plný jenom barev, ale také českých reality show i zahraničních reality show, seriálů, filmů a spousty dalších zábavných kinematografických záležitostí, a proto se vás dnes ptáme, jaký je váš oblíbený seriál, třeba na kterým jste vyrůstali, ke kterým se vždycky rádi vracíte, nebo který jste teďka objevili a doporučujete ho všem, takový to návykový, že si nemůžete prostě, nemůžete si pomoct, ale prostě to jinak nejde, prostě ten seriál je boží, nebo film, reality show. Můžete se nám pochlubit na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Samozřejmě to může být i pohádka, protože teďka následující písnička od skupiny Counting Crows byla užita v pohádce Shrek 2. Accidentally in Love.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor za volantem všem, co mají cestu přes centrum Prahy. V ulici Ječná u IP Pavlova došlo k nehodě osobního auta a motorky. Nehoda se vyšetřuje, tak nohu z plynu a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: vědět, co se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy @radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Je 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, během odpoledne a večera od západu bude oblačnost naopak přibývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni. Krásné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám, ať jste doma, v autě, v divadle, na nákupech, no zkrátka ať jste kdekoliv, my jsme s vámi a přinášíme vám dnešní 11. hodinu, kde si mimo jiné uděláme výlet do 90. a to za Kuliem.

0: Mám tu nepříjemné zprávy pro řidiče škodovek, respektive pro jejich majitele, a to majitele druhů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb, vyrobených mezi lety 2013 až 2024. Koncern Volkswagen, pod který Škoda Auto spadá, nezažil od emisního skandálu nic horšího, protože v podstatě stala se takováhle věc. Na svolávací akci automobilového koncernu Volkswagen bude muset v Česku kvůli možným problémům s řízením zhruba 200 000 aut. Řízení může být uvozu vyrobených mezi lety 2013 a 2024. Může selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus tohle řízení. Problém lze vyřešit jednoduchým nahrazením šroubu jiným, ale odolným proti korozi. Podle odhadu zhruba 150 tisíc z nich z produkce Škody Auto informovala o tom Česká televize na základě vyjádření mladoboleslavské automobilky. Po celém světě musí tak německý koncern zvolat zhruba 4 miliony vozů, včetně více než milionu automobilů značky Škoda. Vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček uvedl, že je nutná výměna, nebo že opravdu je velmi silně doporučená výměna tohle šroubu, a se bude týkat modelů právě Octavia, Karoq, Kodiaq, Superb, vyrobených mezi lety 2013 a 2024. Takže jestli máte nějaký z těchto modelů vyrobený v této době, tak pozor na to, když tak navštivte servis, a pozor na tenhle šroub, který kotví vlastně řízení toho auta. Ty šrouby nejsou odolné proti korozi, tak pozor na to, a jestli jste zrovna teďka za volantem, tak šťastnou cestu!
1: Víkendový relax. Relax Radio.

tahle ta písnička je součástí alba, které bylo vydané v roce 2004, nesoucí název American Idiot, a zaznamenala kapela s tím, tak zaznamená obrovský comeback, protože na tomhle albu jsou písničky stejnojmená American Idiot, Holiday, Boulevard of Broken Dreams a právě již zmiňovaná Wake Me Up When September Ends. Nevím, jak to máte vy, ale pro mě tahle ta písnička opravdu, tahle písnička pro mě symbolizuje začátek podzimu a pak samozřejmě ještě od Guns N' Roses November Rain. To jsou opravdu ta taková ta klasická podzimní atmosféra. Můžete se schválně pochlubit i vy, jaká písnička pro vás vlastně vystihuje podzim. Můžete se pochlubit na telefonní číslo 606 736 736.

0: nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Miau.
1: Pejse, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: Pořadatelé festivalu Colors of Ostrava mají v rukávu výjimečnou kartu. V roce 2027, tedy hned příští rok, vystoupí už první večer festivalu na hlavním pódiu britský zpěvák a hudebník Robbie Williams. Do Ostravy přiveze své poslední album s názvem Britpop a připomene i 30 let od vydání svého prvního solového alba Life Through Lens. 24. ročník Colors of Ostrava se uskuteční od 21. do 24. července roku 2027. No a my si teďka od Robbieho dáme písničku Tripping.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Lady Gaga na Radio Relax, máme 11 hodin 52 minut. Lady Gaga, světoznámá zpěvačka, novopečená maminka, ale také herečka. Lady Gaga si zahrála v roce 2018 ve filmu Star is Born. A my se vás dnes ptáme, jaký je váš oblíbený film, který byste doporučili třeba ostatním relaxákům, ale nemusí to být jenom film, může to být pohádka, seriál, reality show, zkrátka, na co se dá koukat a třeba i trošku to vypnout. Můžete se nám pochlubit na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Je 12 hodin, máme neděli 4. října.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno během odpoledne a večera od západu bude oblačnost naopak přibývat. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia. Krásné poledne všem na vlnách Relax Rádia, máme čas oběda a tak jestli se chystáte zrovna na něco dobrého, tak samozřejmě ze studia přejeme dobrou chuť a rovnou nabídnu i naše polední menu, kde se můžete těšit například na Madonu, Snow Patrol, Shakiru, Rihanu, anebo třeba na Roberta Grace.

Máme 12 hodin a 10 minut neděli 4. října. Už za chvilku se dozvíme, co se tento den napříč historií dělo v kalendáři, ale ještě pojďme se podívat na počasí. Aktuálně ve středních Čechách hlásí teploměry ukazují okolo 21 stupňů Celsia a podobné počasí, takové to babí léto, tak na to se můžeme těšit do středy a bohužel už ve čtvrtek nás čekají drobné přehánky a prudký pokles teplot, tak pozor na to, užívejme si toho babského léta, no a pojďme si společně udělat ještě takovou nostalgickou nálepku.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. října. Tento den roku 1883 se na cesty poprvé vydal vlak zvaný Orient Express. O 12 let později se narodil legendární americký herec éry němého filmu Buster Keaton. Zemřel 1. února 1966. Ročník 1959 je anglický hudebník Chris Love, polovina Pet Shop Boys. Roku 1906 se narodil český herec Ladislav Pešek, zemřel v 86. v Praze. Další herec, držitel Oscara, Američan Charlton Heston, spatřil světlo světa roku 1924. Ročník 1961 je na Kubě narozený americký zpěvák, držitel ceny Grammy John Secada. Roku 1937 se narodila britská spisovatelka romantických bestsellerů Jackie Collins. O 9 roků mladší je tento den narozená americká herečka, držitelka Oscara Susan Sarandon. Ročník 1980 je český fotbalový reprezentant Tomáš Rosický. O 4 roky později přišla na svět Katina z ruské dívčí skupiny Tatu. 4. říjnový den roku 1970 zemřela v Los Angeles na předávkování heroinem legendární zpěvačka Janis Joplin. Bylo jí 27 let. Relax. Relax Radio.
1: Relax Radio.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

listen, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba, ukaž mi ten úsměv.

0: 12 hodin 27 minut ladíte Radio Relax. Máme neděli 4. října a to znamená, že svátek mají všichni Františkové, tak přejeme všechno nejlepší. Základem jména František je germánské slovo nebo jméno Franco, což znamená v překladu svobodný muž, ale může se také vykládat jako oštěp. Italská verze jména František nebo Franco zní Francesco a má svůj původ v Itálii samozřejmě a jde o přezdívku, která nese význam malý Francouz, kterou byl v dětství nazýván italský chlapec Jean Bernardon. Pozdější František z Assisi, který měl francouzskou maminku a od ní se naučil francouzsky a vyřizoval takhle v tomhle jazyce svému tatínkovi veškerou obchodní korespondenci. Jméno si poté, co byl Jean Bernardon co byl vlastně prohlášen za svatého, tak jeho jméno, tedy Franco, nebo chcete Francesco, tak začali používat všichni, kteří obdivovali jeho činnost a následovali jeho příkladu a ženy si vzali ženskou verzi jména Františka. Takže tolik k původu jména František nebo Františka. Přejeme všem Františkům ještě jednou všechno nejlepší a posíláme písničku.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: It all started like this.
1: 12 hodin 38 minut, ladíte Radio Relax, máme čas oběda a jestli si někdy občas potajnu dáte bramburky, tak už jste určitě zažili takovou tu situaci, že otevřete ten balíček a říkáte si, tyjo, to je opravdu geniální vynález, kdo to mohl vymyslet, takhle ty bramburky. No tak pozor, není to úplně podložené, je to legenda, ale tahle ta křupavá závislost nevznikla v žádné laboratoři, ale podle jedné legendy jako čistá a nefalšovaná pomsta. Píšou se 50. léta 19. století a v jednom luxusním americkém hotelu sedí u stolu milionář, který si objednal hranolky, ale pořád nad nimi ohrnuje nos. Jsou moc tlusté, teďka jsou moc blátivé, no zkrátka se to nedá jíst. V tom samém hotelu je šéfkuchař v kuchyni, který už je na pokraji, řekněme, zhroucení. No, tak jako formu pomsty popadne nůž a brambory nakrájí na co nejtenčí plátky, hodí je do vařícího oleje, usmaží je, že křupou jako kamínek a zasype je horou soli a jako pomstu je pošle zpátky na plac s tím, že to ten milionář prostě nedá. Je to zkrátka kuchařova pomsta, no jo, jenomže jaký to má výsledek? Boháč byl nadšený a zrodil se tak celosvětový hit, který známe dnes všichni a všude. A kuchař se tak proti své vůli zapsal do dějin gastroscény. No a my pokračujeme v muzice Kesha právě teď na Relax Rádiu.
2: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
3: Relax Rádio.

0: 12 hodin 49 minut, teď už 50 minut a my se vás ptáme dnes na vlnách Rádia Relax, jaký je váš topový seriál nebo film, nebo může to být i pohádka, co byste doporučili ostatním relaxákům. Ptáme se vás na našem Facebooku Relax Radio a na telefonním čísle 606-736-736. No a vy nám odpovídáte, píše nám Maruška spolu s doktorem Patočkou, které zdravíme, a ti nám doporučí všechny díly Angeliky a další seriál Anděl s ďáblem v těle. Při těch seriálů je opravdu hodně, no tak děkujeme za doporučení a samozřejmě zdraví všechny relaxáky. Maruška, doktor Patočka, taky zdravíme. A jaký je váš oblíbený seriál nebo film, co byste doporučili ostatním relaxákům? Pochlupte se nám dolů do komentářů na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606-736-736.
1: Víkendový relax. Relax Radio. Excuse me, can I please talk

0: Je 13 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, během pozdního odpoledne a večera od západu bude mírně přibývat oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia. Krásné odpoledne všem relaxákům a relaxačkám. Otevíráme dnešní 13. hodinu, kde se to bude dít opravdu spousta. Mám tu pro vás spoustu pozvánek, tak buďte přitom s námi. A na návštěvu si přijde zatančit i Jirka Macháček a kluci z MIG 21.

0: máme neděli 4. října a dnes slaví narozeniny Chris Lowe, známý také spíš jako půlka dua, nebo jeden z dua Pet Shop Boys, které funguje už hodně, hodně let, od roku 1981, stále aktivní hudebník, kromě zpívání, skladby, tak působí jako klávesák, no a dnes slaví 67 let, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší a byla by škoda si od těch Pet Shop Boys něco nedát. Výlet do 90. za Pet Shop Boys na vlnách Rádia Relax právě teď.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Mám tu pozvánku pro všechny muzikálové nadšence, a to na pátek 23. října do kina Sokol na Kladně, kde v 19 hodin proběhne muzikálový koktejl. Jedinečná show nabídne to nejlepší z českých i zahraničních muzikálů, hudebních filmů, seriálů a spousty dalších v podání zpěváků z české muzikálové scény. Zazní písničky z Mamma Mia, Fantoma opery, Rebelů, Hříšného tance a spousty dalších muzikálů. A co je nejlepší, tak vstupenky na tenhle muzikálový koktejl si můžete vyhrát už příští týden u nás na Relaxu.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor všem řidičům v Praze, v Dejvicích, na Vítězném náměstí je tady havárie osobního vozidla s tramvají, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a počítejte s možným zdržením a přejeme šťastnou cestu.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: vysílání, kde bude naším hostem po 14. hodině Jaroslav Mikuláš. S kolegou Davidem si budou povídat o základních pravidlech pro úspěch v závodech i o největších problémech českého zemědělství. Jaroslav Mikuláš hlavně zmapuje situaci na polích na Rakovnicku a na Žatecku, kde má se zemědělstvím dlouholeté zkušenosti. Tak buďte přitom s námi zítra, tedy v pondělí po 14. hodině na vlnách Relax Rádia, host Jaroslav Mikuláš.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Ladíte Radio Relax, máme 13 hodin a 51 minut a dnes si hokejoví fanoušci Tipsport Extraligy přijdou na své, protože dnes v 17 hodin hraje Kladno s Litvínovem, utkají se tyhle ty dva kluby, tak uvidíme, kdo odejde s pocitem vítězů, kdo odejde s pocitem poražených, ale samozřejmě držíme palce našim hokejistům Kladínku a třeba to tam cinkne dneska. Tak držíme palce a posíláme písničku.
1: Relax Radio. Víkendový relax.

0: Je 14 hodin, máme neděli 4. října.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno, během pozdního odpoledne a večera od západu bude mírně přibývat oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni Celsia. Krásné odpoledne všem na vlnách Relax Rádia, můj čas tady za mikrofonem se naplnil a od 15 hodin se můžete těšit na nedělní siestu s Terkou Bělohradskou. Já vám přeju hezkou neděli a i když si třeba zrovna říkáte, že ten život není tak úplně fair, tak bude určitě zase líp. Své o tom ví i Lily Ellen.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude.
0: Tady všude.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. V kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

To je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: Máme 15 hodin a jednu minutku k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Tak během dnešního odpoledne máme polojasno až skoro jasno s nejvyššími teplotami kolem 20 stupňů od západu, ale začne přibývat oblačnost. V noci nám klesnou teploty na 10 až 7 stupňů a nad ránem se na většině území objeví četné mlhy nebo nízká oblačnost. Pondělí ráno ale přinese takovýto rozpuštění mlh jasno až skoro jasno a odpolední teploty nám dosáhnou opět na 19 až 22 stupňů Celsia. Tak já myslím, že to pondělí bude úplně ukázkový, krásný. Já vás vítám u nedělní siesty s Terkou. Čeká nás společná 3hodinovka až do 6 hodin. Dnes máme poměrně mnoho témat. Dnes je třeba den vylepšení kanceláře, tak já se vás ptám a klidně už teď na začátku a můžete mi to hnedka sypat. Čím byste si nejraději vylepšili svoji kancelář, pokud nějakou kancelář máte? Co by tak jako do ní pasovalo, patřilo, aby to opravdu bylo jako super? A nemusí to být jenom nějaký kancelářský věci, ale zkuste prostě, co by tam zvedlo ten váš pracovní komfort. Taky dneska máme Mezinárodní den zvířat, takže na Facebooku už tomu máme nějaký status, můžete tam sdílet svoje fotky svých domácích mazlíčků. No a více o tom povíme, až se bude blížit naše kalendárium. Já taky doufám, že dneska máte dobrou náladu, no a pokud ne, tak to hned napravíme. V téhle hodince nás čeká opravdu spoustu skvělé muziky, třeba Robin Schulz, nebo September, nebo třeba Seal, no a nebo taky nás čeká taková srovnávačka, srovnáme si tepovou frekvenci na tu správnou vlnu. No a co přesně rozbuší to vaše srdce, to nevím, ale u mě by to mohla být jednoznačně tahle energická věc. Čeká nás Tereza Karndlová, Tepe srdce mí. Tak pojďme na to, pojďme si dát hnedka další pecky a Tereza určitě dorazí taky.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Posloucháte Radio Relax, máme 15 hodin 8 minut k tomu a tohle byla naše novinka Robin Schulz and Watermed. Take it slow, prostě ber to s klidem, nikam nespěchej. Tuhle písničku, pokud se vám líbí, můžete posunout vaší relaxádě na www.radio-relax.cz, kde když si najdete relaxádu, což je hitparáda našeho rádia, tak v pořadí minule byla 7, tento týden byla 6. Pokud chcete, můžete i pro tuhle tu písničku hlasovat právě tady na tom webu. No a my jedeme dál, jste na relaxu a před námi je Blackbeard, Tate McRae a You Love You.
1: Relax Radio.

0: Pokud jste právě teď naladili Radio Relax, tak já vám přeju krásné odpoledne. U mikrofonu je Terka, dnes je 4. října, no a to znamená jediné, všichni domácí mazlíčci mají dneska obrovský svátek. Slavíme totiž Mezinárodní den zvířat. Datum nevzniklo úplně náhodou, na dnešek připadá svátek svatého Františka z Assisi, který je patronem všech němých tváří. No a vy už teď můžete posílat k nám do vlákna pod fotkou na Facebooku nebo k nám do studia na WhatsApp fotky vašich mazlíčků. Číslo je 606 736 736. Krom toho máme dnes den vylepšení kanceláře a já se ptám, čím byste si nejraději vylepšili svoji kancelář. Dám vám ještě trochu času, abyste to vymysleli a mohli mi napsat, a mezi tím vám posílám třeba písničku Crazy a hned potom naše relaxácké kalendárium, abyste věděli ještě, čím jiným je dnešní den významný.
1: Relax Radio, největší hity 90. let.

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 4. října. Tento den roku 1883 se na cesty poprvé vydal vlak zvaný Orient Express. O 12 let později se narodil legendární americký herec éry němého filmu Buster Keaton. Zemřel 1. února 1966. Ročník 1959 je anglický hudební Chris Love, polovina Peče Boys. Roku 1906 se narodil český herec Ladislav Pešek, zemřel v 86. v Praze. Další herec, držitel Oscara, Američan Charlton Heston, spatřil světlo světa roku 1924. Ročník 1961 je na Kubě narozený americký zpěvák, držitel ceny Grammy John Secada. Roku 1937 se narodila britská spisovatelka romantických bestsellerů Jackie Collins. O 9 roku mladší je tento den narozená americká herečka, držitelka Oscara Susan Sarandon. Ročník 1980 je český fotbalový reprezentant Tomáš Rosický. O 4 roky později přišla na svět Katina z ruské dívčí skupiny Tatu. 4. říjnový den roku 1970 zemřela v Los Angeles na předávkování heroinem legendární zpěvačka Janis Joplin. Bylo jí 27 let.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Máme tady 15 hodin, jednu minutku po půl čtvrté, tak přinášíme kompletní dopravní servis. Jak to vypadá na roci na Rokycansku na silnici 233 na trase z Plzně směrem na Radnice, konkrétně přímo v obci Vejvanov, tak tam se srazila dvě osobní auta, na místě aktuálně probíhá vyšetřování, úsek je označený jako nebezpečný. V Praze v Uvalské ulici na silnici 12 na hlavním tahu z Prahy směrem na Kolín v ulici Uvalská ve Strašnicích, tak tam blokuje provoz nehoda dalších dvou osobních aut. Vytvořila se tam kolona, ve které naberete zpoždění kolem 7 minut. No a na jižní spojce naberete zpoždění mezi sjezdy na Dolní Počernice a Spořilov, a to v obou směrech, kde v oblasti křižovatky u Europarku v Černokostelecké ulici došlo k dopravní nehodě. Pokud k tomu máte více informací, rozhodně nám napište k nám do studia na číslo 606 736 736. Relax je s vámi.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňau.
1: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: Pohodové nedělní odpoledne plné té nejlepší muziky z Rádia Relax vám přejeme. Přeje tu já, Terka, dneska máme světový den, den vylepšení kanceláře a vy mi do studia posíláte naprosto geniální nápady, co by vám v práci udělalo největší radost. Já jsem čekala, že mi budete psát třeba, že byste si přáli nějakou novou květinu nebo hodiny, no a vy jste to pojali úplně originálně. Janka Skladná mi píše, že by si hrozně moc přála mít v práci osobního maséra přímo u pracovního stolu, no a dodává, že kdyby na ní byla šéfová milá, tak by jí ho klidněji půjčila, tak to je docela dobrý recept na nějaký ten kariérní postup. No a Petr z Nového Strašecí, tak ten to chce vzít spíš sportovně, ten by v kanclu nejraději viděl rotopet nebo běžický pás, prý by u toho běhání zvládl taky ještě normálně vyřizovat pracovní telefonáty. Tak Petře, to musím opravdu hluboce smeknout, klobouk dolů, já když běžím, tak u toho mluvit už vážně nezvládám. Na tož teda s někým řešit nějaký pracovní záležitosti. Každopádně, my si teď ještě dáme takové víkendové tempo, sobotě a neděli, tedy písničku Saturday, Sunday, nám zaspívá Jason Derulo a David Guetta. Pokud byste nám chtěli přispět do toho, čím byste si vylepšili vaši kancelář, tak rozhodně neváhejte a napište nám na číslo 606 736 736. Radio Relax.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: To byly Atomic Kitten, Ladies Night. No a když se řekne ženská noc nebo nějaká noc dívek žen, tak možná, že si většinou představíme, dejme tomu nějakou rozlučku se svobodou, takovou tu divokou jízdu v limuzíně a možná taky nějakého toho chlapa, který se nám nakonec odhalí, nějakého toho striptéra. Jenže podle průzkumu je realita mnohem klidnější. Moderní nevěsty totiž nejraději mizí prý na celý víkend do wellness hotelu, kde se pije šampaňské v županu a probírají se drby u bazénu, takže taková pohoda, klid před prostě nějakým tím velkým dnem. Před námi je IOMAX, My Head and My Heart. Pojďme na to.
1: Nejvíc Relax Radio.

0: Šuflu se nás ptala how long, na to odpověď neumíme, ale víme, kolik je hodin. Máme 16 hodin a jednu minutku k tomu právě teď.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Během dnešního odpoledne máme polojasno až skoro jasno s teplotami kolem 20 stupňů Celsia. Od záperu nám ale začne přibývat oblačnost. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů Celsia a nad ránem se na většině území objeví četné mlhy nebo nějaká ta nízká oblačnost. V pondělí očekáváme jasno až skoro jasno a odpolední teploty dosáhnou obdobně jako dnes na 19 až 22 stupňů Celsia. Já vás vítám u další hodinky nedělní siesty s Terkou. Před sebou máme ještě 2 hodiny a dnes se ptám, čím byste si nejraději vylepšili svou kancelář. My dnes totiž slavíme Den vylepšení kanceláře. Měli jsme tady už nějaké tipy našich posluchačů, ale rozhodně budu ráda za to, když mi i vy napíšete, čím byste si svou kancelář chtěli vylepšit. Taky máme dneska Mezinárodní den zvířat a na Facebooku k tomu máme už takový status, takže tam určitě můžete vkládat třeba fotky svých mazlíčků, kteří dnes slaví svůj svátek. V téhle hodině do éteru pošleme song, který funguje jako dokonalá hudební pomoc. Možná po pátečním vystoupení Lunatic Fou Aréně budete typovat písničku Ať je hudba tvůj lék, ale my tu máme něco jiného. Dorazí k nám Sebastián a my vám zahrajeme jeho velký hit Záchranný bod. Tak nikam neodcházejte, ta správná muzika pro vaše město je na relaxu a je už teď na cestě.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

Dozněla nám písnička Running, někteří z vás byli dneska nebo třeba včera běhat, už mi o tom píšete a teda klobouk dolů, krásný počasí, určitě je to super, že takhle chodíte dělat něco se sebou. Já jsem tady na začátku hodiny zmiňovala taky to, že v pátek měli kluci z Lunetiku takový velký návrat na hudební scénu, protože měli obří

Máme 16 hodin 24 minut a já vám přeju krásné nedělní odpoledne plné prohody z Rádia Relax. My dnes spolu řešíme nejlepší vychytávky v kanceláři a do studia mi přišla zpráva, která okamžitě vyhrává cenu za kancelář roku. Píše nám Petr a poslouchejte, jaké měl jeho tatínek pracovní tajemství. Jeho tatínek měl totiž v kanceláři obří vestavinou skříň plnou šanonů a spisů, jenže ta skříň měla otevírací zadní stěnu a když ji člověk odsunul, prošel do tajné skryté místnosti, kde byla postel na odpolední šlofík. No a nikdo o tom samozřejmě neměl ani tušení. Takže Petře, tvůj taťka, ten byl naprostý genius. Tomu říkám opravdu skvělý přístup k pracovnímu stresu. My sice v Rádiu Relax nemáme tajné dveře do ložnice, nemáme ani odpolední šlofík, ale za to pro vás máme sonku, kterého se rozhodně spát nedá. Tak otočte von lume doprava, před námi je Jackson a jeho What the Hell.

0: části.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
2: Bon Jovi nám popřál, aby jsme měli hezký den a já doufám, že i my vám zlepšíme den, pokud budete vědět, co se zrovna teď děje na našich silnicích a pokud někam vyrážíte. Tak pozor na dálnici D4 na trase z Prahy směrem na Strakonice, konkrétně na 32. kilometru. Tam stojí v pravém pruhu nepojízdné osobní auto a projedete tam tudy, ale tvoří se tam takové malé zdržení. V Praze na Chodově v ulici Pod Chodovem se stala dopravní nehoda dvou osobních aut. Havarované vozy tam kompletně zablokovaly křižovatku ve směru do ulice Tyrkova, takže místo raději objeďte někudy jinudy. U nemocnice Motol tam naberete velké zpoždění v obou směrech. Tam je v ulici Bělohorská prostě hodně aut a to právě kolem této křižovatky k Motolské nemocnici a doprava tam popojíždí velmi pomalu. Na D8 na trase od německých hranic směrem na Prahu, konkrétně na 38. kilometru u Litoměřic, narazilo osobní auto do dopravního značení a aktuálně tam na místě vyšetřuje policie a jedou tam záchranáři. Tak tam taky pozor na to a jinak držíme palce a dojďte dobře, ať už jedete kamkoliv jedete.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun.

0: Máme 16 hodin 40 minut a dohrává nám písnička Rocket Laroy a jeho pecka What Just Happened, tedy v překladu Co se právě stalo. A já musím říct, že vlastně podobná věta mi dneska ráno proběhla hlavou, když jsem otevřela zprávy a dočetla se novinku, která mě tak jako trochu mrzí, ale vlastně je to tak jako někoho jiného věc. Zpěvačka Eva Farná, její manžel totiž tak jako poodhalili svoje soukromí a oficiálně nám oznámili, že se po 13 letech společného života rozcházejí. Tak pro spoustu z nás je to šok, protože platili za jeden z nejstabilnějších párů našeho showbiznisu. Eva sama potvrdila, že se vztah snažili zachránit celé roky, ale nakonec se jejich partnerské cesty prostě rozdělují. A skvělé je, že k tomu oba přistoupili s takovou velikou grácí, zůstávají prý nejlepšími přáteli a hlavně milujícími rodiči svých dvou dětí. Život prostě občas přináší i tyhle těžké konce. No a hudba, kterou spolu vytvořili, ta tu s námi bude zcela jistě dál. A jaká hudba je před námi? Před námi je Michael Jackson and Nick Cannon, Hold My Hand.
1: Hity milénia.

0: Máme 16 hodin 52 minuty k tomu a možná, že poslední dobou se vám děje to, že doma vídáte moly. Tak já mám pro vás takový tip, jak se těch molů zbavit, protože teď, tak jako v říjnu, nám dorůstá druhá vlna levandule, která je sice menší, ale o to vzácnější. No a ta levandule je právě skvělá, nejenom tedy proti podzimní depresi, ale právě taky na ty domácí moly. Takže její vůně nás dokonale sklidní, sníží nám stres, zlepší nám spánek a hmyz ji naprosto nesnáší a bere prý okamžitě kramle. Takže skvělá zpráva pro všechny pěstitele téhleté krásné a voňavé květiny. Pokud teda třeba ji zrovna nemáte, tak možná, že najdete ještě nějaké přátelé, nebo se dá určitě někde zakoupit. Před námi je další mileniální hit, a to Sonic It Feels So Good. Tak si to pojďte užít na Rádio Relax a zůstaňte s námi. Už 5 hodin nás čekají zprávy o počasí.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

0: Máme tady 17. hodinu, pojďme se podívat na počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Aktuálně máme polojasno a 18 stupňů Celsia. Pojďme se ale připravit na to, že už brzy začne od západu přibývat oblačnost. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů Celsia. Prostě už je fakt podzim. Nad ránem se na většině území objeví četné mlhy nebo nízká oblačnost. V pondělí očekáváme jasno až skoro jasno a odpolední teploty dosáhnou obdobných výšek, jako tomu bylo dnes, tedy 19 až 22 stupňů Celsia. Posloucháte nedělní siestu s Terkou, před sebou máme poslední hodinku. Dnes máme den vylepšení kanceláře a já se vás dneska ptám, čím byste si nejraději vylepšili kancelář? Už jsme tady měli názory na to, že by to mohl být třeba masér, nebo že by to mohl být běžecký pás, ale byl tady taky takový tajný tip na to, že měl tatínek za kanceláří vlastně takovou tajnou místnost, kde měl postel. Tak co vaše tipy na to, jak si vylepšit svou kancelář? Dnes taky máme Mezinárodní den zvířat a na Facebooku k tomu máme svůj status, můžete tam přidávat i vaše fotky vašich miláčků, mazlíčků, které máte doma, pejsků, kočiček nebo třeba i činčil a podobně. Na co se můžeme těšit po té hudební stránce? No, já bych si nejdřív položila otázku. Jak vypadá žena, která má styl? Znáte nějakou takovou? Já jsem nad tím přemýšlela a vymyslela jsem to. Já znám jednu slečnou paní, možná už dneska, byla to přítelkyně houslisty z kapely Zrní a ta byla fakt strašně krásná a vždycky byla tak stylově oblečená. Ani nevím, jestli prostě dneska už ji asi nepotkávám, dřív jsem jezdila autobusem, tak nevím, kde se teď pohybuje, ale jestli to slyší, tak opravdu klobouk dolů. A před námi je právě v téhle hodině písnička Ona má štýl. Myslím si, že to bude možná voní. Nebo o nějaké jiné ženě, kterou znáte vy. Igor Kmeťo featuring Anita Soul and Rhythmus. To už téhle hodině. No a teď před námi Coldplay featuring Little Sims, Burna Boy, Elena and Tini, We Pray.

0: Naprostá novinka naší hitparády, tedy Relaxády, protože je to hitparáda Rádia Relax Mirai a jeho písnička Afterlife, tedy co bude asi tak po tom životě. Taková vlastně trošku filozofická píseň. Pokud byste pro ní chtěli hlasovat, pokud se vám líbí tahle písnička, tak určitě běžte na náš web www.radio-relax.cz a můžete jí dát svůj hlas. Kromě ní tam je třeba i novinka od YouTube MiG-21 Midnight nebo spoustu písniček, které už se drží v naší relaxádě několik pár týdnů. No a pokud byste chtěli, tak rozhodně můžete taky kontaktovat naše zprávaře. A jak a proč, to se dozvíte právě teď.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Tak kdo pak má styl? No kdo má styl? Kdo má styl ve světě nebo třeba u nás? Tak ve světě se říká, že prý je to americká herečka Zendaya, které doslova na paty šlape zpěvačka Rihanna. No a co naše české vody? Monika Marešová, ta se pravidelně umisťuje na předních příčkách anket díky svému čistému luxusnímu minimalismu. Je to taková inspirace pro ženy, které mají rády jednoduchost. Emma Smetana je zase miláčkem alternativnějších módních kritiků z lifestyleových magazínů pro svou obrovskou odvahu, retro prvky a to, že se nebojí barev. No a Jana Plotková, to je naprostá stálice. Na ní se shoduje většina redakcí napříč českým internetem, včetně velkých anket, protože zosobňuje nadčasovou eleganci starého Hollywoodu. No a když už jsme u těch starých časů, tak my se teď vrátíme do 90. a zahrajeme si třeba Pet Shopáky. Pojďme na ně.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,5

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme 17:30, tak se pojďme podívat na to, jak to je právě aktuálně na silnicích. Na dálnici D5 pozor na trase z Prahy směrem na Rozvadov, konkrétně mezi 15. a 16. kilometrem na úrovni Loděnice u Berouna. Tam stojí nepojízdné osobní auto, je tam překáží tam prostě na vozovce a tvoří se tam nějaká ta kolonka, s úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností. V Komořanském tunelu na dálnici D0, tedy na Pražském okruhu, na trase z Ruzyně směrem na Bodletice, konkrétně na 9. kilometru přímo v Komořanském tunelu ve směru k dálnici, zůstalo stát porouchané auto, pravý jízdní ruch je neprůjezdný a musíte tam čekat opravdu velké zdržení. V Praze na Chodově v ulici pod Chodovem trvá dopravní nehoda dvou aut, havarované vozy blokují křižovatku směrem do ulice Tyrkova, takže průjezd je tam možný jen s velkou opatrností a je lepší se tomuto místu úplně vyhnout. Pojďme se od těch nehod přesunout k další hudební, prostě k další hudbě, k dalším písničkám, už za chvíli třeba One Direction nebo Luis Fonsi, Demi Lovato.

0: Lidl jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.

0: To byl Luke Hemmings a Close My Eyes. Já mám pocit, že spoustu z vás dneska zkoušelo zavřít oči a přemýšlet nad tím, čím byste si vylepšili svou kancelář, protože dnes máme den vylepšení kanceláře a my tohleto téma pořád ještě spolu řešíme. Čím nejraději byste si svou kancelář vylepšili? No a ve studiu mu přistály další parádní zprávy. Jarka mi píše, že jejím největším snem v kanclu je pořádný kávovar na zrnkovou kávu. Zatím tam totiž bojuje s instantní a když chce pořádné kafe, dává každý den skoro stovku za kelímek cestou do práce. Za to Olča z Žatce nám posílá spíš takový teplotní povzdech. V kanceláři by v zimě potřebovala víc tepla a v létě zase klimatizaci. Bohužel to ale nemůže sama nějak ovlivnit a jedině v přechodném podzimním a jarním počasím se tam přidá být nějak pohodlně. No a k tomu se mě v textovkách ptáte, jak je na tom vlastně naše rádiové studio a co bych si tu vylepšila já. No tak já musím říct, že naše studio na relaxu je naprosto fajn. Člověk u toho živého vysílání nemá čas vůbec na nic, ani na kávu, ani na masáž, o které psala Janka, ani na spánek v tajné skříně, o které psal Petr, a už vůbec ne na běhání na páse, o kterém psal Petr z Nového Strašecí. Klimatizaci a topení tady máme plně pod kontrolou, takže za mě vlastně pecka, úplně spokojenost. Jiné, co nám tady občas chybí, je pořádná porce mých oblíbených písniček. No a přesně to teď jdeme napravit. Takže volume doprava, před námi je Lucie a její Amerika.
1: Relaxa.

To byly Jonas Brothers a jejich Tantrum. Máme 17 hodin 52 minut a dneska jsme si povídali o tom, jak vylepšit kancelář, co byste tam chtěli, a já mám jeden takový pracovní lifehack pro vyšší produktivitu v kanceláři. Vědci a odborníci tvrdí, že prý náš mozek dokáže udržet 100% pozornost maximálně 90 minut, v případě tedy dospělého člověka. No a pak nutně potřebujeme pauzu, takže nejlepší trik je nastavit si třeba budík na hodinkách nebo v mobilu po hodině a půl a dát si malou pauzičku, jít se třeba na 5 minut projít, protáhnout se nebo si donést třeba skleničku vody. Já to zítra v práci rozhodně zkusím, no a v neděli za týden si můžeme říct, jestli to mělo nějaký efekt. Před námi je Bob Sinclair, Sound of Freedom, pojďme na to, a pokud vás zajímá počasí, tak určitě vydržte do celé.

0: Don't Look Down nám dospíval Martin Garrix a Usher. Máme právě teď za pár vteřinek 18 hodin.
1: Relax Radio.
0: K těm 18 hodinám máme aktuálně polojasno a 18 stupňů. Pojďme se připravit na to, že už začíná od západu přibývat oblačnost, nosy klesnou teploty na 10 až 7 stupňů Celsia a nad ránem se na většině území objeví četné mlhy nebo nízká oblačnost. V pondělí očekáváme jasno až skoro jasno a odpolední teploty dosáhnou obdobných výšek, jako tomu bylo dnes, tedy 19 až 22 stupňů Celsia. Myslím, že ten zítřek bude ještě opravdu krásný, no a říká se to i o úterku. My teď máme za sebou už 3hodinovku naší společné siesty, nedělní siesty s Terkou. Povídali jsme si o tom, jak byste si nechali vylepšit kancelář, také o tom, že je dnes Mezinárodní den zvířat a na Facebooku ještě pořád můžete k našemu statusu přidávat fotky vašich zvířátek nebo třeba nějaké komentáře k vašim domácím mazlíčkům. Příští týden budeme mít Mezinárodní den dívky, takže určitě se tohoto tématu v odpolední siestě dotkneme. A čeho se také dotkneme? Jsou písničky, které vás čekají v následující hodince. Co to bude? Třeba Markéta Konvičková, její Bye Bye, což je vlastně teď jako takový aktuální pro mě. Ale bude tady třeba Michael Schulte, Maroon 5, bude tady Jennifer Lopez, Miley Cyrus, Black Milk, Zuzana Smatanová nebo třeba Eminem. Tak pojďme na to, jak vlastně zní Bye Bye od Markéty Konvičkový. Hey boy, bye bye. Vždycky vidím takový ten Moulin Rouge, no vidíme, jak se to tady rozjede, až já tady nebudu. Nechte si to tady užít, užijte si to, užijte si dnešní neděli, zbytek dnešního podvečera a opravdu už ode mě naslyšenou příští týden.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,7

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 5. října. Tento den roku 1902 se narodil zakladatel sítě McDonald's Ray Kroc. Zemřel 14. ledna 1984. Roku 1947 přišel v Anglii na svět zpěvák rockových AC/DC Brian Johnson. 5. října 1936 se narodil český dramatik, politik a někdejší prezident Václav Havel. 10 let po něm také legendární český herec Rudolf Hrušínský.
1: Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
0: Ročník 1954 je britský zpěvák Sir Bob Geldof, známý z kapely Boomtown Rats, ale také jako jeden z organizátorů benefičních monster koncertů Live Aid. Roku 1965 přišel na svět kanadský hokejista Mario Lemieux. O 10 let mladší je britská herečka Kate Winslet, známá hlavně z filmu Titanic. Ročník 1985 je členka skupiny Girls Aloud, angličanka Nicola Roberts. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Je pár věcí, které u relaxády pravidelně dodržuju. Samozřejmě jdu se předtím vyčurat, to je jasný, protože já bych to tu hoďku třeba nevydržel. Pak si k tomu musím dělat velmi dobrou kávu, ale opravdu velmi dobrou, dávám si na ní záležet. A potom samozřejmě projedu celé to pořadí, juknu se, co tam máme za novinky, pak si vejsknu, protože se tam objevila i jedna, ze který mám velkou radost, ale k tomu se dostanem. No a pak už se do toho pustíme. Tak pojďme na to rekapitulovat z minula.
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Minulý týden tady byla naposledy, to je taková, jak bych to řekl, takový lehký folk, nebo country by se dalo říct, Daša, Memo, ale myslím si, že se jí v té konkurenci popíkových skladeb dařilo hodně dobře. Bylo to třetí místo.